povjetře, bande sad zajale. Zavjertal zavjunto na zigrach, terske tačih miotnih kunsk štečkov, ale zagraničnih, tačih zagranice.